0: In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Iesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptis imus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor
1: Dei omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo.
1: Et in terra
0: pax omnibus bone voluntatis.
1: Laudamus te, benedicimus te,
0: adoramus te, glorificamus te.
1: Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam.
0: Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens,
1: Domine Filii Unigenite Iesu Christe,
0: Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris,
1: qui tollis peccata mundi, miserere nobis,
0: qui tollis peccata mundi,
1: suscipe de deprecationem nostram,
0: qui sedes ad desseram Patris, miserere nobis,
1: quoniam tu solus Santus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris.
0: Amen. Oremus. Tua nos quesumus Domine gratia, semper et preveniat et sequatur. Ac bonis operibus iugiter prestet esse intentos. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Hostinu s výborným vínom, so šťavnatými jedlami, s vínom najjemnejším. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí, a prikryvku, čo zakrývala všetky národy. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán Boh slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán prehovoril. V ten deň povedia: Hľa, náš Boh, v Neho sme dúfali a On nás spasí. On je Pán, v ktorého sme dúfali. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spočinie na tomto vrchu. Verbum Domini.
1: Deo gratias.